Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holbafestu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holbafest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holbafest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holbafestu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál a letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holbafestu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holbafest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holbafest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock.
0: Skyrock.
4: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
3: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
4: Přejeme stále dobrý den.
0: Skyrock. Skyrock.
3: Melodický rok? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. srpen se Skyrokem. Teď potěším všechny příznivce luxusních amerických vozů vzpomínkou na Henryho Martina Lelanda a 22. srpen 1902.
2: Založil proslulou automobilku Cadillac. Jeho vozy se v podstatě hned staly symbolem luxusu, taky prosperity Spojených států amerických.
1: Pokračujeme u kořenů Skyroku představitele Delta Blues Johna Lee Hookera. Přichází na svět v Mississippi 22. srpna 1917 a z jeho bohaté tvorby bychom si mohli vzpomenout aspoň na nejznámější Boogie Chillen ze 48. a Boom Boom z 51. roku. Ve stejný den, ale v roce 1958, přichází na svět další výjimečný černošský kytarista Vernon Reed. Spojený je s kapelou Living Color, kde umně spojuje prvky metalu přes punk, funk, R&B až po jazz. Narozeniny by oslavil i Lane Staley, kytarista a zpěvák skupiny Alice in Chains. Bohužel jeho osud spečetěný heroinem v roce 2002 poznamenává i skupinu, kterou po odmlce zahájenou v roce 1998 křísí zpět k životu až spoluzakladatel, kytarista Jerry Cantrell v roce 2005. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
1: Holba Fest uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
0: K tomu se dostaneme, komu je festival určený?
1: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
0: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
1: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
0: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
1: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
0: Co vstupenky na Holba Fest?
1: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
0: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
4: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. 5 kandidátů se utká v říjnových volbách v olomouckém obvodě 66 okreslo senátora. Jsou to kandidáti za ANO, KDU-ČSL, SPD, Levici a Hnutí 24/7. Zájem o mandát je menší než před 6 lety, to kandidovalo 7 lidí. Mandát v olomouckém senátním obvodě obhajuje bývalý starosta Nákla Marek Ošťádal. Dalšími kandidáty jsou rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda či náměstci hejtmana Olomouckého kraje Martin Škurek a Pavel Jelínek. A dále je to člen výboru Levice Zdeněk Bejl. Volby do třetiny senátních obvodů v České republice se konají pospolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové místo, kde si mohou řidiči odpočinout, se plánuje na dálnici D48 na Hranicku u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu. Vznikne tu přes 170 parkovacích míst pro všechny typy vozidel. Začátek stavby je v plánu v roce 2030.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a brzy se podíváme na zatmění měsíce. V pátek příští týden bude k vidění nad Českem okolo 6. hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
0: Sport.
2: Čeští veslaři zabojují na mistrovství světa. Šampionát začne v pondělí v Amsterdamu. Představí se 4 české posádky. Medailové naděje se budou upínat na dvojku bez kormidelníka Flamíková Šandrůčková. Mají letos skvělou formu. Budeme našim reprezentantům a reprezentantkám držet palce.
0: Máme přehled. Skyrock.
3: Počasí.
4: Jestli o víkendu plánujete výlet nebo rodinný piknik, neděle je společný vítěz. Počasí na Moravě se konečně uklidní, čeká nás krásná polojasná obloha. Přehánky hrozí jenom výjimečně, pláštěnky můžeme nechat s klidným svědomím doma. Teploty vyletí k příjemným 23 stupňům na jihovýchodě, dokonce letních 26 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Sobota ještě přehánková, teploty nad 20, neděle polojasná, teploty kolem 25 stupňů Celsia. Takový bude další víkend na Hané.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz. Posloucháte Skyrock.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, dopřejte si zážitky se svými blízkými, býci, pokud možno, omezte bujaré večírky. Blíženci, víkend naplánujete tak, že budou všichni spokojení. Hradci, vyzkoušejte něco nového. Lvi, užijte si lenošení a posezení s rodinou. Pany, vám půjde všechno, jedna báseň. Váhy, vypadá to, že o víkendu se budete pořád jenom smát. Štíři, nespoléhejte na vlastní domněnky. Střelci, zažijete opravdu pohodový víkend. Kozorozi, pozor, ať na sebe nevyzradíte nějaké tajemství. Vodnáři, jakékoliv pohybové aktivity budou vítány. A co my ryby, potkáme se s přáteli a určitě podnikneme něco zábavného.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Luskni CZ.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: service.
1: Letní servis na Skyroku.
2: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
3: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
1: Skyrock.

0: každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58-leté Zuzany Drinkové, které Olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
2: Sport. Fotbalový víkend nabízí parádní lákadla. V sobotu o 16:30 startuje šlágr v Litovli, kde domácí Tatran prověří rozjetou HFK Olomouc. V neděli v 16:30 se pak veškerá pozornost stočí do újezdu. Tam dorazí Chválkovice, za které nastupuje bývalý reprezentační stoper Roman Hubník i zkušený ligový útočník Martin Vyskočil. Tolik zprávy, máme počasí i dopravu. Dobrý den.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Sobotní obloha nabídne tak nějak od všeho trochu, ale odpoledne mějte po ruce deštník. Místy nás potrápí přehánky nebo nečekaná bouřka při teplotách do 25 stupňů. Večer se mraky konečně rozutečou, neděle už proběhne v čistě relaxačním režimu. Čeká nás sluníčko, téměř nulová šance na dešť a příjemných 19 až 23 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Ahoj a dobrý den za volant. Rychlost se měří na D48. Policisté viděli u Bělotína ve směru na Frýdek Místek. Pozor si dávejte taky na D1 ve směru na Ostravu. Mezi Lipníkem a hranicemi probíhá úklid vozovky Huberte Plyn. Komplikace čekejte v Kroměříži. Dneska od rána projede městem velký dožínkový průvod. Zvýšená opatrnost je nutná i kolem Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova. Po cestách tam míří lidi na Oralskou pouť na Svatý Hostýn. Dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock. Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého Bohuše, Božu nebo Slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa. Popřeje její velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložních olomoucké Sigmy a repre, Michal Beran. Ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je Světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i Národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
2: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šaša, Šantovka.
5: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často zkontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosaurím muzeu v Charvátech.
1: Bruntál aktuálně.
2: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology.
0: Sport.
2: Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxa ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa ligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude? Taky o víkendu. Sobota si naplánovala přesilu mraku. Odpoledne se na pár místech přihlásí o slovo kapky. Výjimečně nějaká bouřka. Náladu nám zvednou odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 15. Večer srážky vyklidí pole. Obloha se roztrhá. Čeká nás klidná noc s teplotami kolem 8 až 10 stupňů. A neděle skoro jasná. Bude do 25 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Začínáme policejní hlídkou na D1. Měří se na exitech Ivanovice na Hané a majáčky jste viděli na exitu Hulín Západ. Pozor v Pavlově, provoz komplikuje padlý strom. Na místě jsou hasiči. Díky za tuhle práci. D35 u exitu Loštice ve směru na Hradec. Tady jsou lidé na krajnici, uberte plyn. Nejede semafor v Olomouci na Lipenské ulici. Pozor, D35 mezi Velkým Újezdem a Přáslavicemi. Tady stojí na krajnici odstavené auto. Zdržení a průvod městem čekejte, v Kroměříži probíhají krajské dožinky.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. srpen se Skyrokem. Teď potěším všechny příznivce luxusních amerických vozů vzpomínkou na Henryho Martina Lelanda a 22. srpen 1902.
2: Založil proslulou automobilku Cadillac. Jeho vozy se v podstatě hned staly symbolem luxusu, taky prosperity Spojených států amerických.
1: Pokračujeme u kořenů Skyroku představitele Delta Blues Johna Lee Hookera. Přichází na svět v Mississippi 22. srpna 1917 a z jeho bohaté tvorby bychom si mohli vzpomenout aspoň na nejznámější Boogie Chillen ze 48. a Boom Boom z 51. roku. Ve stejný den, ale v roce 1958, přichází na svět další výjimečný černošský kytarista Vernon Reed. Spojený je s kapelou Living Color, kde umě spojuje prvky metalu přes punk, funk, R&B až po jazz. Narozeniny by oslavil i Lane Staley, kytarista a zpěvák skupiny Alice in Chains. Bohužel jeho osud spečetěný heroinem v roce 2002 poznamenává i skupinu, kterou po odmlce zahájenou v roce 1998 křísí zpět k životu až spoluzakladatel, kytarista Jerry Cantrell v roce 2005. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.

0: 15.8.
1: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů. Chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Skyrock.

0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedáváme se do třech dvorů. Znalí jistě chápou, že nendem nekemo vizitirovat chov slípek, tím ostatním prozradíme, že je to dědinka patřící k Litovle. A proč tam? Určitě jste poruzno narazili na nástěnný obraze na omítkách baráku. Rozhodně tím nemyslíme ale sprejerství. Z grafitům se ve velké míře věnoval rodák z Červenke Josef Flasár. Podařilo se jich nejenom na Hané, ale na celé Moravě a v Čechách zmapovat na 350. Kdo se může pochlubit takovou venkovní galerio? Ale zpátky do třech dvorů. Tam má Josef Flasár svoje muzeum s fotkama z grafit a dalšíma jeho počanama. Naskenováním QR kódu se vám navíc otevřou mape, kde všude můžete obraze Josefa Flasára najít. Tož se nezapomeňte ve třech dvorech zastavit.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyrocku.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu u státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů tu je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
2: Přerov aktuálně.
1: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
3: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu, když při slavnostním nástupu vběhly do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stíraly i zkušené blokařky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
4: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KBčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech v zahraničí.
3: Řeckou vízu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak bude, sobota ještě s přeháňkami. Neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Klenovice, Nahané, Bouračka, Boskovice, Otakara, Kubína, dvě auta v sobě. Opatrně. D46 z Prostějova na Brno. Na silnici, vlastně na dálnici, leží vysypané kbelíky. Za Prostějovem směr Vyškov, tedy opatrně. D1 u Vyškova, D35 u Přáslavic a v Sudkově odstavená auta na krajnici. V Kroměříži kvůli krajským dožínkám a průvodu omezená doprava. V centru opatrně. Policejní kontroly teď D1 u exitu Kojetín. Stojí na exitu Kroměříž východ, Vyškov východ a Přerov, hlídky stojí na D35 před Přáslavicemi a taky v obcích Pustiměř, Březůvky, majáčky jste viděli ve Skašticích nebo v Přerově na Lipnické ulici. Dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si v rokové abecedě dáme absolutní legendu, která ovlivnila několik generací a patří do zlatého fondu rock'n'rollu. Je tady nesmrtelná kapela Deep Purple.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: My konkrétně zavzpomínáme na jejich první velký hit Hush. Pro Deep Purple je to průlomový single, který je v roce 1968 katapultoval do povědomí širšího publika, zejména ve Spojených státech. Song má skvělou atmosféru, která kombinuje prvky psychedelického roku s bluesovým feelingem. Je to trochu jiný zvuk, než na co jsme u Deep Purple zvyklí z jejich pozdější tvorby, ale každopádně je to fascinující.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Recept je tedy jasný. Trocha psychedelie, bluesový šmrnc a samozřejmě nezaměnitelné Hammondovy varhany Johna Lorda. Takže se připravte na pořádnou rokovou jízdu. V rokové abecedě je tady Hush od Deep Purple.

0: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
1: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
1: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
1: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
7: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: kam o víkendu za skvělou zábavou a dobrým jídlem. V Nemilanech na Sokoláku vás čeká pořádný gulášfest s atrakcemi. V Přáslavicích vypuknou hody z Lunetiky i Petrem Kolářem. Pokud milujete country, kemp Pádlo v Horce nad Moravou slaví 10 let. Přivítá i legendárního Tomáše Linku. S dětmi pak vyražte zdarma na Family Fest do Hranic s Lenkou Dusilovou nebo do Dřevohostic na piknik Zahrada gurmánů. V neděli v 6 večer dolazí do olomouckého kina Metropol na živou talkshow Ben Kristoval. Fotbaloví fanoušci od 8 zaplní Andrův stadion na zápas Sigmy s Pardubicemi a rodiny s dětmi si v letním kině Moskovice užijí pohádku Tom a Jerry. Jestli dostanete chuť na dobrou gastronomii, nezapomeňte, že v neděli v Jeseníku startuje festival Chutě kraje s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Víme, kam vyrazit. Díky, že posloucháte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
5: škola volá.
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
3: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend!
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Vysíláme další rychlé dopravní zprávy. Dobrý den, D35, počítejte s omezením provozu. Je to na Olomouckém okruhu u exitu Nemilany i mezi Velkým újezdem a Přáslavicemi ve směru na Olomouc. Uzavřen vždycky jeden jízdní pruh. V Sudkově berte ohled na odstavené auto na Krajnici. V Kroměříži dál počítejte s komplikací v centru i na výpadovkách kvůli krajským dožínkám. Dnes si dejte pozor taky na rychlost. Radaru je v terénu opravdu hodně. Policejní hlídku hlásíte z D1 za exitem Vyškov východ ve směru na Vyškov. V ulicích se měří taky ve Zlíně na Okružní, v centru Přerova, v Olomouci stojí na Lazecké, jsou v Pustiměři, ve Štichovicích a měří se ve Svitavách v ulici u Třímostu. Dobře dojeďte.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: let you know.
1: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 22. srpen se Skyrokem. Teď potěším všechny příznivce luxusních amerických vozů vzpomínkou na Henryho Martina Lelanda a 22. srpen 1902.
3: Založil proslulou automobilku Cadillac, jeho vozy.

0: se v podstatě hned staly symbolem luxusu, taky prosperity Spojených států amerických.
1: Pokračujeme u kořenů Skyrocku představitele Delta Blues Johna Lee Hookera. Přichází na svět v Mississippi 22. srpna 1917 a z jeho bohaté tvorby bychom si mohli vzpomenout aspoň na nejznámější Boogie Chillen ze 48. a Boom Boom z 51. roku. Ve stejný den, ale v roce 1958, přichází na svět další výjimečný černošský kytarista Vernon Reed. Spojený je s kapelou Living Color, kde umě spojuje prvky metalu přes punk, funk, R&B až po jazz. Narozeniny by oslavil i Layne Staley, kytarista a zpěvák skupiny Alice in Chains. Bohužel jeho osud spečetěný heroinem v roce 2002 poznamenává i skupinu, kterou po odmlce zahájenou v roce 1998 křísí zpět k životu až spoluzakladatel kytarista Jerry Cantrell v roce 2005. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyrocku.
2: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Skyrock.

Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rock

0: Letní servis na Skyroku.
1: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Skyrock. Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: U sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58leté Zuzany Drinkové, které olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
2: Sport. Fotbalový víkend nabízí parádní lákadla. V sobotu o 16:30 startuje šlágr v Litovli, kde domácí Tatran prověří rozjetou HFK Olomouc. V neděli v 16:30 se pak veškerá pozornost stočí do újezdu. Tam dorazí Chválkovice, za které nastupuje bývalý reprezentační stoper Roman Hubník i zkušený ligový útočník Martin Vyskočil. Tolik zprávy, máme počasí i dopravu. Dobrý den.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Sobotní obloha nabídne tak nějak od všeho trochu, ale odpoledne mějte po ruce deštník. Místy nás potrápí přehánky nebo nečekaná bouřka při teplotách do 25 stupňů. Večer se mraky konečně rozutečou, neděle už proběhne v čistě relaxačním režimu. Čeká nás sluníčko, téměř nulová šance na dešť a příjemných 19 až 23 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné. Z brusu nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Polední pauza je v plném proudu a my doufáme, že máte talíř naplněný až po okraji něčím fakt dobrým. Sobota 22. srpna si přímo říká o pořádný odpočinek. Děkujeme vám za skvělou společnost a za chvíli mrkneme na naše kalendárium. Podíváme se, koho dnes čeká oslava a jaký kuriózní den máme v kalendáři. Přejeme vám dobrou chuť a pohodové poledne.
1: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Ša, ša, ša.

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
2: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
4: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého Bohuše, Božu nebo Slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa. Popřeje její velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložníků Olomoucké Sigmy a repre Michal Beran. Ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je Světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i Národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
0: Skyrock.

0: originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
1: Bruntál aktuálně.
2: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Sport. Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxa ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa ligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
1: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
3: Počasí. Víme, jak bude, taky o víkendu. Sobota si naplánovala přesilu mraku, odpoledne se na pár místech přihlásí o slovo kapky, výjimečně nějaká bouřka. Náladu nám zvednou odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Večer srážky vyklidí pole, obloha se roztrhá, čeká nás klidná noc s teplotami kolem 8 až 10 stupňů a neděle skoro jasná, bude do 25 stupňů Celsia. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. Bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká z brusu nový asfalt, opravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Posloucháte Skyrock s

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Díky, že posloucháte Dobré odpoledne. Věděli jste, že přesně v tento den v roce 1911 byla z pařížského Louvru ukradena slavná Mona Lisa? Zloděj ji schovával pod kabátem. My vám sice úsměv nekrademe, ale už za chvíli nabízíme parádní rozhovor se super hostem a děkujeme, že nás posloucháte. Přejeme vám odpoledne plné dobré nálady. Hit za hitem už za chvilku.
1: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtárii a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holbafestu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holbafest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holbafest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holbafestu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál a letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holbafestu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Cymbal, Sitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holbafest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holbafest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.
4: Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu u státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů tu je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
2: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
3: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu, když při slavnostním nástupu vběhli do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stírali i zkušené blokačky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
4: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KBčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech zahraničí.
3: Řeckou výzvu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak budem, sobota ještě s přeháňkami, neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Přerově od září zaparkujeme zdarma na novém odstavném parkovišti ve Škodově ulici u bývalé Juty. Tady se vejde až 200 aut, leží kousek od nádraží a nechybí stanoviště pro sdílená kola. Skvělá zpráva z olomoucké MHD. V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech. Systém má navíc denní strop, takže po městě neprojedete více než cenu jednodenní jízdenky.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Odpoledne. Pokud na vás po obědě padá malá únava, hlavně nepanikařte a neusínejte. Od toho jsme tady my a pořádná nálož skvělé muziky, která vás spolehlivě probere. Moc díky za poslech. Za chvilku pro vás vytáhneme ta nejzajímavější témata z regionálních webů, o kterých se právě teď mluví. Přejeme vám pohodovou energii. Nejlepší muzika pokračuje už za moment.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový

0: trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Víme, co hýbe naším krajem, podíváme se, o čem se píše. Olomoucký Report láká na cyklostezku Bečva. Stačí vyjet vlakem do Vsetína, pak už se jenom po hladkém asfaltu vezete z kopce přes hranice až do Lipníku. Jediný kopec na trase je most přes řeku, takže pohoda. I pro děti gastrozastávky jsou po cestě jistota. Prostějovský deník hlásí velkou úlevu pro řidiče. Dvoutýdenní dopravní peklo u nadjezdu Vitany je minulostí. Sjezd z dálnice D46 je průjezdný, nově je tam i připojovací pruh. A šumperský rejže je fotbalem, Sigma chystá na příští sobotu modrobílý expres do Ostravy. Tuto neděli ale na Andráku proti Pardubicím vypukne velké choreo pro Petra Uličného. A pro děti bude připravena i speciální bubenická školka. Víme, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Na rok máš nárok. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
3: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné, z brusu nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
3: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě Knockin' on Heaven's Door alias Klepání na nebeskou bránu. Tenhle legendární song je z roku 1973 a patří k nejhranějším v historii. A hlavně spousta umělců natočila jeho cover verzi. Například Guns N' Roses. Od nich si dáme Knockin' on Heaven's Door už za malou chvilku.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Knockin' on Heaven's Door si svého času půjčil Bob Marley, Brian Ferry, Mark Knopfler, Roger Waters, Eric Clapton, Sisters of Mercy, U2, Bon Jovi nebo Avril Lavigne a ve svém repertoáru mají tenhle ten song dokonce i Alexandrovci. Z českých interpretů je to například hiphopová kapela Chaos anebo Děda Mládek Illegal Band. A tři sestry na tenhle song složili parodii. Určitě si vybavujete ten popěvek Knock knock knockidej tenhle hnůj.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Dnes tedy v rokové abecedě Knockin' on Heaven's Door a G jako Guns N' Roses na Skyroku právě teď.

0: Máme tu sobotní odpoledne a skvělé vyhlídky. Ať už odpočíváte na zahradě nebo přemýšlíte, co s načatým víkendem, máme pro vás parádní inspiraci. Velký dík, že trávíte dnešek právě v naší společnosti. Připravujeme pro vás čerstvou zásobu těch nejlepších tipů na volný čas. Přejeme vám parádní odpoledne plné skvělé zábavy. Hit za hitem je na tomto rádiu samozřejmostí.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: kam o víkendu za skvělou zábavou a dobrým jídlem. V Nemilanech na Sokoláku vás čeká pořádný gulášfest s atrakcemi. V Přáslavicích vypuknou hody z Lunetiky i Petrem Kolářem. Pokud milujete country, kemp Pádlo v Horce nad Moravou slaví 10 let. Přivítá i legendárního Tomáše Linku. S dětmi pak vyražte zdarma na Family Fest do Hranic s Lenkou Dusilovou nebo do Dřevohostic na piknik Zahrada gurmánů. V neděli v 6 večer dorazí do olomouckého kina Metropol na živou talk show Ben Kristoval. Fotbaloví fanoušci od 8 zaplní Andrův stadion na zápas Sigmy s Pardubicemi a rodiny s dětmi si v letním kině Mostkovice užijí pohádku Tom a Jerry. Jestli dostanete chuť na dobrou gastronomii, nezapomeňte, že v neděli v Jeseníku startuje festival Chutě kraje s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Víme, kam vyrazit. Díky, že posloucháte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Akce zábava.
3: Víkend na Skyrocku.

0: odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58-leté Zuzany Drinkové, které Olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
2: Sport. Fotbalový víkend nabízí parádní lákadla. V sobotu o 16:30 startuje šlágr v Litovli, kde domácí Tatran prověří rozjetou HFK Olomouc. V neděli v 16:30 se pak veškerá pozornost stočí do újezdu. Tam dorazí Chválkovice, za které nastupuje bývalý reprezentační stoper Roman Hubník i zkušený ligový útočník Martin Vyskočil. Tolik zprávy, máme počasí i dopravu. Dobrý den!
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Sobotní obloha nabídne tak nějak od všeho trochu. Ale odpoledne mějte po ruce deštník. Místy nás potrápí přehánky nebo nečekaná bouřka při teplotách do 25 stupňů. Večer se mraky konečně rozutečou. Neděle už proběhne v čistě relaxačním režimu. Čeká nás sluníčko, téměř nulová šance na dešť a příjemných 19 až 23 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. Bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká zbrusu nový asfalt, opravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
0: Posloucháte Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Dneska slaví narozeniny britská zpěvačka Dua Lipa nebo fotbalový záložník Michal Beran. My sice dort nemáme, ale servírujeme vám jeden hudební hit za druhým a k tomu užitečný servis plný skvělých rad a životních vychytávek. Velké díky za to, že nás posloucháte. Přejeme vám pohodovou sobotu z našeho olomouckého studia.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Olba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Olba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Olba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz
10: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: letní servis na Skyroku.
1: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
2: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
3: Víkend na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
1: Bruntál aktuálně.
2: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Sport. Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxa ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa ligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, taky o víkendu. Sobota si naplánovala přesilu mraku, odpoledne se na pár místech přihlásí o slovo kapky, výjimečně nějaká bouřka. Náladu nám zvednou odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Večer srážky vyklidí pole, obloha se roztrhá, čeká nás klidná noc s teplotami kolem 8 až 10 stupňů a neděle skoro jasná, bude do 25 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Přerově od září zaparkujeme zdarma na novém odstavném parkovišti ve Škodově ulici u bývalé Juty. Tady se vejde až 200 aut, leží kousek od nádraží a nechybí stanoviště pro sdílená kola. Skvělá zpráva z olomoucké MHD. V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech. Systém má navíc denní strop, takže po městě neprojedete více než cenu jednodenní jízdenky.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: přejeme vám suprové letní odpoledne s naším rádiem.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Rádio Haná Skyrock.
2: Skyrock.
5: Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Haná Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Dneska slaví svátek Bohuslav. Pokud máte v okolí nějakého Bohuše, Božu nebo Slávka, nezapomeňte popřát, protože jejich jméno znamená Bohu sláva. Narození nový dort dneska krájí výtvarnice Emma Srncová, hudebnice Tori Amos i zpěvačka Dua Lipa. Popřeje jí velká kámoška Eva Farna. Slaví taky jeden z našich záložníků olomoucké Sigmy a repre Michal Beran. Ať ti to kope, Michale. A co se vlastně dneska děje? Ještě je Světový den rostlinného mléka, takže místo klasiky zkuste ovesné nebo mandlové. Navíc dnes slavíme i Národní den s názvem Buď andělem. Zkuste dneska někomu udělat radost nebo mu alespoň podržte dveře. Ať se vám daří, buďte dobří, přesně tak, jak andělé mají být. Je 22. srpna.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
1: Skyrock.
0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu u státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů tu je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
3: Přerov aktuálně.
2: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
4: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu. Když při slavnostním nástupu vběhli do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stíraly i zkušené blokařky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
5: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KBčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech zahraničí.
4: Řeckou vízu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak budem, sobota ještě s přeháňkami. Neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné z Brusu Nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. srpen se Skyrokem. Teď potěším všechny příznivce luxusních amerických vozů vzpomínkou na Henryho Martina Lelanda a 22. srpen 1902.
2: Založil proslulou automobilku Cadillac. Jeho vozy se v podstatě hned staly symbolem luxusu, taky prosperity Spojených států amerických.
1: Pokračujeme u kořenů Skyroku představitele Delta Blues Johna Lee Hookera. Přichází na svět v Mississippi 22. srpna 1917 a z jeho bohaté tvorby bychom si mohli vzpomenout aspoň na nejznámější Boogie Chillin' ze 48. a Boom Boom z 51. roku. Ve stejný den, ale v roce 1958, přichází na svět další výjimečný černošský kytarista Vernon Reed. Spojený je s kapelou Living Color, kde umně spojuje prvky metalu přes punk, funk, R&B až po jazz. Narozeniny by oslavil i Lane Staley, kytarista a zpěvák skupiny Alice in Chains. Bohužel jeho osud spečetěný heroinem v roce 2002 poznamenává i skupinu, kterou po odmlce zahájenou v roce 1998 křísí zpět k životu až spoluzakladatel, kytarista Jerry Cantrell v roce 2005. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Na Šumpersku na 100 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Ahoj a dobrý den, sobotní večer klepe na dveře a vy se u nás můžete spolehnout na pořádný hudební nářez bez přerušení. Jsme vám moc vděční za to, že nás posloucháte. Pokud máte chuť na dávku inspirace a skvělého humoru, zůstaňte s námi. Chystáme pro vás nabitý rozhovor se známou osobností. Přejeme vám fantastický večerní relax.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Máme pro vás všechno nejlepší.
12: 3 programy na více než 30 výkonných vysílačích.
13: Největší hity 80. a 90. let.
12: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
13: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často kontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu u státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
2: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
3: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu, když při slavnostním nástupu vběhli do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stírali i zkušené blokařky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
4: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KBčku, a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech zahraničí.
3: Řeckou vízu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Po bouřkách se ochladilo, víkend bude ale celkem v pohodě. V sobotu ještě mraky, sem tam nějaká kapka, možná i bouřka, teploty do 25 stupňů Celsia. Na neděli si klidně naplánujte nějaký výlet, mraky si dají pauzu, dešťové kapky dostaly úplnou červenou a ze skříně stačí vytáhnout jenom tričko a sluneční brýle. Teploty v našem kraji vystoupají na 23 stupňů Celsia, lehce bude pofukovat, na horách počítejte s 15 stupni. Víme, jak budem, sobota ještě s přeháňkami, neděle už skoro jasná, teploty po oba dny do 25 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Prostějově skončilo 14-denní dopravní peklo. Nadjezd u Vitany i sjezd z dálnice D46 jsou znovu plně průjezdné. Z Brusu Nové a s novým připojovacím pruhem na Kralice. Konec srpna přináší i hustý provoz kvůli návratům z dovolených. Policie posiluje hlídky a zaměří se hlavně na nepozornost, rychlost a alkohol. Tak bacha na to. Dobře dojeďte i v sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
2: Přerov aktuálně.
1: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu.
3: Sport. Naše volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně užili přivítání, no jako z akčního filmu. Když při slavnostním nástupu vběhli do potemnělé haly, husí kůže by se na nich dala krájet a slzy dojetí stírali i zkušené blokařky. Třeba taková Ela Koulisiany, pro kterou byl návrat na brněnskou palubovku emotivnější než finále romantického seriálu.
4: Je to speciální, je to krásný být zase tady zpátky a zase si zkusit tu atmosféru, jakou ty lidi vytvářeli i v KBčku a dneska byla tady ještě hezčí. Je to super být zpátky doma a o to víc je to speciální po těch 3 letech v zahraničí.
3: Řeckou výzvu mají holky za sebou, ale odpočinek na gauči je v nedohlednu. Teď je čeká volejbalový maraton. V sobotu Rakušanky, v neděli Hvězdné Srbky. Držíme palce, ať z toho bolí ruce, hlavně soupeřky. Máme počasí a dopravu. Hezký víkend.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
3: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká z brusu nový asfalt, opravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
0: Posloucháte Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: ladíte hit za hitem. Sobota se pomalu mění ve večerní jízdu a my jsme nadšení, že můžeme být u toho s vámi. Velké díky za vaši věrnost u svých přijímačů. Za chvíli se společně podíváme na ty nejžhavější perličky z regionálních webů, takže budete mít perfektní přehled o všem, co se děje. Přejeme vám nádherný večer. Tohle rádio vám hraje jen to nejlepší.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Víme, co hýbe naším krajem, podíváme se, o čem se píše. Olomoucký Report láká na cyklostezku Bečva. Stačí vyjet vlakem do Vsetína, pak už se jenom po hladkém asfaltu vezete z kopce přes hranice až do Lipníku. Jediný kopec na trase je most přes řeku, takže pohoda. I pro děti gastrozastávky jsou po cestě jistota. Prostějovský deník hlásí velkou úlevu pro řidiče. Dvoutýdenní dopravní peklo u nadjezdu Vitany je minulostí. Sjezd z dálnice D46 je průjezdný, nově je tam i připojovací pruh. A šumperský rejže je fotbalem, Sigma chystá na příští sobotu modrobílý expres do Ostravy. Tuto neděli ale na Andráku proti Pardubicím vypukne velké choreo pro Petra Uličného. A pro děti bude připravena i speciální bubenická školka. Víme, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Baví nás bavit vás. I v sobotu. Skyrock. Nejlepší rockový výběr.

Habibi.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.
0: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

she goes. So what?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. srpen se Skyrokem. Teď potěším všechny příznivce luxusních amerických vozů vzpomínkou na Henryho Martina Lelanda a 22. srpen 1902.
2: Založil proslulou automobilku Cadillac. Jeho vozy se v podstatě hned staly symbolem luxusu, taky prosperity Spojených států amerických.
1: Pokračujeme u kořenů Skyroku představitele Delta Blues Johna Lee Hookera. Přichází na svět v Mississippi 22. srpna 1917 a z jeho bohaté tvorby bychom si mohli vzpomenout aspoň na nejznámější Boogie Chillen ze 48. a Boom Boom z 51. roku. Ve stejný den, ale v roce 1958, přichází na svět další výjimečný černošský kytarista Vernon Reed. Spojený je s kapelou Living Color, kde umě spojuje prvky metalu přes punk, funk, R&B až po jazz. Narozeniny by oslavil i Lane Staley, kytarista a zpěvák skupiny Alice in Chains. Bohužel jeho osud spečetěný heroinem v roce 2002 poznamenává i skupinu, kterou po odmlce zahájenou v roce 1998 křísí zpět k životu až spoluzakladatel, kytarista Jerry Cantrell v roce 2005. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Rádio Hana Skyrock.
4: Na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál a letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blucim s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom Novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu.
3: Sport. Teď pozvánky za nedělním sportem. Fotbalové odpoledne přinese o 16:30 skvělou podívanou napříč soutěžemi. V 6. lize v neděli odpoledne Dolany otestují ambiciozního nováčka ze Žulové. V 8. lize vypukne sousedské derby v Července, kam přijede Mladeč. Uvidíte tak přímý souboj dvou loňských kanonýrů, Vojty Šulmajstra a Davida Kašpara. Sledujeme taky regionální sport, připojíme počasí i dopravu. Hezký víkend.
4: Počasí.
3: Víme, jak bude. Neděle přinese pohodové polojasno, jenom přechodně oblačno. Srážky opravdu jenom málo, nebo spíš vůbec. Teploty vyšplhají k 23 stupňům. V noci sice rtuť teploměru spadne třeba k 9, ale přes den opět můžeme vytahovat plavky. Od pondělka se bude jenom oteplovat. Začátek nového týdne nabídne slunečných 25 stupňů. Ve středu a konce nového týdne už zažijeme opět poctivé tropy. Bude přes 30 stupňů Celsia.
4: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 23. srpen se Skyrokem. Začneme politickou válečnou připomínkou z roku 1939.
2: Podepsali ministři zahraničí Sovětského svazu a Německa dokument, který odstartoval druhou světovou válku. Pakt Molotov-Ribbentrop vymezoval dočasné spojenectví mezi komunismem a nacismem. Dodnes budí u některých zemí kontroverzní reakce.
3: Pár dnů před začátkem války si nacisté s komunisty rozdělili rozsáhlá území na východě. Sovětský svaz dal Německu zelenou k útoku na Polsko. Na oplátku si zabral část polského území, stejně jako Litvu, Lotyšsko, Estonsko i Rumunskou Besarábii.
1: 23. srpnem 1975 jdeme k progres rockovým Genesis a konci jejich takzvané klasické sestavy. Odchází zpěvák Peter Gabriel na solovou dráhu. Její vrchol pak přichází s deskou Sou z roku 1986, ze které bychom si mohli jmenovat alespoň hit Sledgehammer. Nakonec narozeniny rockové bubenické legendy Keitha Moona 23. srpna 1946. Je neodmyslitelně spjatý s klasikou The Who. Bohužel nás opouští rockerskou smrtí 7. září 1978. U něj jde o předávkování lékem heminevrinem, jež ho měl zbavit závislosti na alkoholu. I zítra vám přinášíme rockerské osudy, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.